pekné ránko vám prajem, pekné sobotné ránko, pretože áno, víkend sa začínal. Teda, čo začínal? Áno, sobotu o polnoci sa začínal. Moje meno je Maja a do 13. som s vami. Tak si poďte so mnou užiť sobotu.

moje meno je Maja a touto 12. hodinou začína sa nám pre dnešok naša posledná spoločná hodinka, pretože do 13. som s vami a začíname na slovenskú nôtu, pretože aj skupina Hex a ich pomaranče z Kuby si užite naplno. Rádio.